0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.
2: Ahoj hejáci, zdraví vás traktor a pojďme si dát jednu z našich pecek.
3: Předkové nelhali, už je to tak. To když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle.

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej. Druhá polovina letních prázdnin sebou přináší další porci nové muziky a my si ji představíme v srpnovém Playlist Music. Vítejte u jeho poslechu.
5: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na radiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává

0: Americká rocková kapela Daughtry letos slaví 20 let od svého průlomového debutu a při té příležitosti připravila speciální výroční album s názvem There and Back Again. Tentokrát ale nejde o kolekci nových skladeb. Chris Daughtry a jeho spoluhráči se rozhodli vrátit ke svým největším hitům a znovu je natočit s dnešním zvukem, zkušenostmi a modernější produkcí. Na albu najdete 11 nových verzí písní, které kapelu proslavili po celém světě. Nechybí It's Not Over, Home, Over You, No Surprise, September nebo Life After You. Většina skladeb pochází z multiplatinového debutu z roku 2006, který tehdy odstartoval jednu z nejúspěšnějších rockových kariér nové generace. Výsledkem není nostalgická vzpomínka, ale poctivě přepracovaná kolekce, která ukazuje, jak se kapela za 2 desetiletí hudebně posunula, aniž by přišla o svůj charakteristický zvuk. A z výročního alba There and Back Again si teď připomeneme vůbec největší hit kapely Daughtry, It's Not Over.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: to měli slyšet.
1: Pak to měli slyšet.
0: Playlist Music. Nová hudební alba.
2: Playlist Music.
3: Po 7 letech se hlásí o slovo také američtí hardrockoví veteráni Tesla a tentokrát přicházejí s albem, které je návratem ke kořenům. Novinka se jmenuje Homage a už samotný název napovídá, že jde o poctu hudbě, na které členové kapely vyrůstali. Album vyšlo 17. července. Tesla se vrací do doby, kdy ještě hrála po barech v Kalifornii převzaté skladby a sbírala první zkušenosti. Na nové desce proto najdeme pečlivě vybrané klasiky, které kapela přepracovala do svého typického hardrockového stylu. Nechybí chraplavý hlas Jeffa Kejta, výrazné kytary ani bluesové a soulové vlivy, které byly pro Teslu vždycky tak charakteristické. První ochutnávkou se stala nová verze skladby I Love You, původně od Climax Blues Band, a protože práce na albu muzikanty znovu nakopla, přidali jednu zcela novou autorskou píseň s názvem Never Alone. Ta potvrzuje, že Tesla má i po více než 4 desetiletích stále co nabídnout. Pokud máte tedy rádi poctivý hard rock bez zbytečných příkras, tak tohle album rozhodně stojí za pozornost. A teď už si pojďme jednu skladbu od Tesly připomenout.

Německá hardrocková legenda Sinner uzavírá po více než 40 letech jednu velkou kapitolu. Kapela kolem baskytaristy a zpěváka Matta Sinnera vydala své pravděpodobně poslední studiové album s názvem Boom Bang Goodbye. Samotný Matt Sinner už dříve prohlásil, že se chce naplno soustředit na Primal Fear a proto chtěl dát fanouškům důstojnou tečku za historii své domovské kapely. Novinka nabízí melodický hard rock v typickém stylu Sinner, ale zároveň přivádí řadu zajímavých hostů. Na albu se objevují například Ronnie Romero, Björn Stritt ze Soilwork, Michael Sadler z kapely Saga, Erik Mertensen z Eclipse nebo Michael Borman. Produkci i závěrečný zvuk dodali moderní kabát, přesto si nahrávka zachovává klasickou hardrockovou energii, která kapelu provází už od roku 1982. Jestli jste na Sinner vyrůstali nebo máte rádi poctivý evropský hard rock, Boom Bang Goodbye stojí za poslech. Je to důstojné rozloučení s kapelou, která zanechala výraznou stopu na německé rockové scéně.

Američtí Waterparks otevírají novou kapitolu své kariéry. Jejich šesté studiové album Jinx patří podle frontmana Austina Knighta k nejosobnějším a zároveň nejnáročnějším nahrávkám, které kdy kapela vytvořila. Je to deska, na které se naplno odráží tlak posledních let i snaha posunout zvuk Waterparks zase o kus dál. Novinka znovu spojuje pop-punk, alternativní pop, elektronické prvky i rockovou energii. Výsledkem je kolekce plná výrazných melodií, nečekaných zvratů a emocí, které kapela nijak neskrývá. Právě tahle kombinace podle prvních ohlasů dělá z alba jednu z nejzajímavějších nahrávek letošního roku v moderním pop-punku. Pokud vás zajímá, kam se Waterparks posunuli tentokrát, tak dobře poslouchejte.

0: but you're better than therapy.
1: Američtí Mayday Parade slaví 20 let na scéně a své výročí uzavírají novým albem Sugar. Jde o závěrečnou část ambiciózní trilogie, kterou odstartovala deska Sweet. Kapela z Floridy zůstává věrná svým emo a pop-punkovým kořenům, ale tentokrát nabízí dospělejší pohled na vztahy, vzpomínky i životní zvraty. Nechybí silné melodie, výrazné refrény ani typická melancholická atmosféra, která Mayday Parade provází od jejich začátků. Tohle album rozhodně stojí za pozornost.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Něco se chystá.
2: Něco se chystá.
1: Nové singly a připravovaná alba.
3: Playlist Music.
4: Italská metalová formace Frozen Crown představuje už druhý single z chystaného alba The Legends of the Six Kings, které vyjde 2. října. Novinka navazuje na první ochutnávku The One a potvrzuje, že kapela míří k dosud nejtemnější a nejepičtější nahrávce své kariéry. Frozen Crown dnes sází na silné melodie, 3 kytary a Jadin výrazný hlas. A právě teď si z chystaného alba poslechneme jejich z brusu nový single.

0: Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music. Česká muzika. Česká muzika. Doporučujeme novinky z domácí hudební scény. Playlist
1: Music. Na české power metalové scéně se letos výrazně připomněla poděbradská kapela Rimortis, která vydala své jubilejní 10. studiové album Pán Skal. Novinka zároveň otevírá novou etapu v historii kapely. Po personálních změnách se za mikrofon vrátil Milan Hloucal, klávesy nahradila druhá kytara a sestava dostala tvrdší a přímočařejší zvuk. Přesto podle kapely zůstalo zachováno to nejdůležitější. Silné melodie, epická atmosféra a texty Vaška Mrzeny. Fanoušci už dobře znají skladby Stroj času, Šrámy na duši nebo titulní Pán Skal, které nové album představili i formou videoklipů. A právě teď si jednu z písní Rimortis představíme i v našem playlist Music.

Česká hardrocková kapela TNS slaví 30 let na scéně a fanouškům naděluje nový autorský singl Tak s Bohem, Johne Lennone. Jak už název napovídá, jde o poctu jedné z největších osobností světové hudby, Johnu Lennonovi. Jehož tvorba dodnes inspiruje muzikanty napříč generacemi. Autorem textu je dlouholetý spolupracovník kapely Pavel Stibůrek a o výsledný zvuk se společně s TNS postaral producent Leo Holan. Zajímavostí je, že novinka vlastně není pro fanoušky úplně neznámá. Kapela ji už několik měsíců hrála na koncertech a podle reakcí publika se refrén rychle zařadil mezi ty, které si lidé zpívají ještě cestou domů. TNS patří mezi stálice české rockové scény. Za 3 desetiletí odehráli stovky koncertů, objevili se na festivalech jako Masters of Rock a mají za sebou i společná turné s kapelou Kex. Nový single navíc naznačuje, že se fanoušci mohou těšit na další nové skladby, připravovaný videoklip i pokračování koncertní sezóny. A teď už si pojďme novinku Tak s Bohem, Johne Lennone poslechnout v Playlist Music.

Mezi domácí kapely, které v minulých dnech představily svůj nový singl, se zařadila taky Devátá planeta a v playlistu Rádia Hej si našla své místo jejich nová skladba Dotýkal se nebe.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Playlist Music. Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
2: Před 35 lety, 12. srpna v roce 1991, vydala Metallica své legendární páté studiové album, známé jednoduše jako Black Album. Právě tahle deska znamenala pro kapelu obrovský průlom k celosvětové popularitě. Nabídla hity jako Nothing Else Matters, The Unforgiven nebo skladbu, kterou si připomeneme právě teď, Enter Sandman. Jedna z nejikoničtějších metalových skladeb všech dob dodnes otevírá koncerty Metallica a patří k největším rockovým hitům 90. let.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

a nenačita. Chtěl bych zaplatit lístek směr na Fridek Místek a nenačita. Musím koupit Almaru na hadry pro staru a nenačita. E-shop nenačita, nenačita. Klikám jak blbec tady na nahaté baby a nenačita. Seklo se mi tu porno, v něm šest bab a mormon a nenačita. Sotva první se svlekla, hned Wi-Fi naklekla a nenačita. Kura nenačita, nenačita. Chtěl bych přečíst si zprávy u ciga a kávy a nenačita. Zjistím, že mi můj profil snad hacknul pedofil a nenačita. Snažím změnit si heslo, hned spojení kleslo a nenačita. Facebook nenačita, nenačita. Chci si objednat pizzu, to je na palicu, bo nenačita. Ve tři dovalit chyňa, já mám hlad jak svíňa a nenačita. Hledám recept na štrudl, chci otevřít Google a nenačita. Kura nenačita, nenačita.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...

slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad slavná hudební výročí na rádiu Hey.

Dohrál nám kapela Scorpions song The World We Used To Know a vy právě posloucháte nový pořad, který nese název Slavná hudební výročí, a my se dnes podíváme do 34. týdne, co se odehrálo v minulých letech. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my už si teď dáme další song.

20. srpna roku 1948 tady máme celkem významné hudební výročí a to se narodil Robert Plant, zpěvák kapely Led Zeppelin a roku 1949 se narodil Phil Lynott a byl to irský zpěvák a textař a také baskytarista kapely Thin Lizzy.

21. srpna jsem vybral pouze jedno výročí, a to roku 1982 se oženil zpěvák kapely U2 Bon Vox se svou dlouholetou přítelkyní a za svědka jim šel spoluhráč, a to basák kapely U2 Adam Clayton.

22. srpna roku 1967 se narodil bývalý zpěvák kapely Alice in Chains Layne Staley a roku 1968 opustil Ringo Starr Beatles během prací na bílém albu. A je docela zajímavý, že odchod udrželi v tajnosti kluci z Beatles až do 3. září.

Na 23. srpna tady máme celkem dost hudebních výročí, takže vezmeme to po pořadě podle roku. Roku 1947 se narodil bubeník kapely The Who, Keith Moon. Roku 1951 se narodil Jimmy Jameson, bývalý zpěvák kapely Survivor. Roku 1962 se oženil John Lennon a místo svatební noci si odskočil zahrát s kapelou Beatles. Roku 1969 kapela Rolling Stones se už po čtvrté vypracovala na špici singlového žebříčku v USA a roku 2004 získala kapela Queen oficiální povolení vystupovat v Iránu, kde bylo do té doby zakázáno šíření západní hudby. Takže my bychom si teď mohli pustit kapelu Survivor a je tady dost známý song Eye of the Tiger.

klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hra.

24. srpna roku 1949 se stala taky jedna významná událost, kdy se narodil jeden ze členů kapely Uriah Heep, Ken Hensley, a roku 1966 zahájili The Doors nahrávání svého prvního studiového alba.

Tak my už se pomalinku chýlíme do konce, máme tady poslední den našeho kalendária a taky poslední událost, která se stala 26. srpna roku 2005, kdy ve 12. ročníku udělení cen hudebního magazínu Kerrang se zadařilo kapele Green Day, kteří byli jmenováni nejlepší kapelou planety a ještě získali cenu za nejlepší živé vystoupení. Takže my už tady máme teď song Bang Bang z jejich poslední řadovky.

0: Culture!
1: Naše hodinka je u konce a já už vám teď přeju hezký zbytek dne a my se zase uslyšíme za týden na stejném místě ve stejný čas, tudíž na Rádiu Hej. Ahoj!

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

Dámy a pánové, krásné dobré ranko, my jsme se probojovali takovým tím hackerským způsobem až do Prahy a teď už jsme s vámi společně v České republice. Radio Hej, hezké ráno, ranní éter, ranní proud.

0: Přátelé, čas nám letí, utíká to 7:15, hezké ráno. Lenka a počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na východě 25 až 30. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů a foukat bude slabý až mírný jihozápadní vítr, při bouřkách ale zesílí. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
1: Hey.

Dámy a pánové, Uriah Heep za námi, 8 minut před námi do půl sedmé, hezké ranko, pozor na D1 a D11, tak jak zmiňoval včera ve včerejším, jak my říkáme, briefingu Honza Riedl, už jenom z dnešního důvodu také počasí, jezděte opatrně.

dámy a pánové, úžasná, skvělá muzika. Za tohle bych jim místo Seven dal název Heaven, jako nebe. A vám se líbí.

A protože s vámi sedíte, stojíte a držíte už od 6. raní, tak si dáme další zpívání. A vy si ho dáte, co? Neslyším ještě, vy si ho dáte, co? S náma! Jo.

Dámy a pánové, tato skvělá parta kluků, no samozřejmě chlapů z Kabátu a jejich stará lů, úžasná muzika, která nás doprovodila také k 7. ranní v ranním éteru, v ranním proudu na frekvencích v České republice Rádia Hej. Je tu 7. a my to zlomíme na tu další část.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: No a my startujeme hnedka písničkovým přáním do našeho hlavního stanu na Točnu do Prahy, kde už posloucháš v programu Mirek Pícha. Tak Miro, tohle je k dobrý kávě. Skvělá muzika, tak si to užívej. Unisonic.

Tak dostáváme nádhernou informaci z našeho programového oddělení v Praze, že se tam právě v tuhle chvíli tančí, což nás hodně těší a potěšilo. Možná informace pro ostatní, ať jste v kancelářích nebo v různých zaměstnáních, pracovištích, je dobré někdy nechat zahrát svému šéfovi. Myslím to vážně a můžeme to spustit a zkusit klidně i u nás v éteru a na vlnách Rádia Hej.

0: Dámy a pánové, velmi melodická formace z Dánska, Pretty Maids, jejich start 1981. Teď už je tady ale z České republiky s námi společně Lenka a přináší počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na východě 25 až 30. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů a foukat bude slabý až mírný jihozápadní vítr, při bouřkách ale zesílí. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

nejsou to oni, oblíbení ze Švédska, kapela formace, sestava Hammerfall, která se vám líbí u nás na rádiu Hej, na vlnách frekvencích rádia Hej. A my už sledujeme také Dánskou republiku, Dánsko, a je to jasné, Volbeat.

dámy a pánové, protože jste se přiblížili pomalu k půl osmé v ranním proudu, tak to značí jedno jediné, že si dáme rychlou krátkou pauzičku a navážeme další skvělou muzikou.

Němečník a Marej, 7:45. V tomto čase a v tomto úseku přichází z informačního dopravního servisu informace Ústí nad Labem. Pozor, Ladova ulice, dopravní nehoda. Dvou osobních vozidel, počítejte tam s tím, že tam dochází ke zdržení.

0: Rock for you.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
0: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Ano, přátelé, dámy a pánové, protože čas, jak se říká, je neúprosný a tlačí nás v playlistu a vůbec na vlnách a frekvencích Rádia Hej. Je tady Ondra Němec, tedy náš reportér z Vysočiny. Ondřej, já tě zdravím a přeji krásné ráno. Slyšíme se do Jihlavy.
9: Já tě zdravím, všechny posluchače Rádia Hej, zdravím a zdravím krásným ránem do studia.
8: Výborně, my víme, že jsi aktivní, velmi aktivní redaktor a za to jsme rádi a to nás těší. Ty máš pro nás určitě pozvánku, ale také víme, že jsi vlastně manažerem NT Music, to znamená agentury, která se stará trošičku o kapely, takže víš také ze zákulisí kapel, co je potřeba k tomu, aby se dalo odehrát, jak to má vypadat. Proto tě také tady máme, aby si mohl informovat o různých akcích, aktivitách a tak dále. Ale my se teď podíváme do Zruče, protože ve Zruči se koná nějaký festival. Pojď nám o tom povyprávět. Tak povídej, je to tvoje.
9: Je to pravda. Tento víkend 21. a 22. se koná ve Zruči nad Sázavou další ročník festivalu Zručský Big Beatový zdunění. A vystoupí zde kapely Crucipis, Kvalda Gang, Panoptiko, Kurtizány z 25.
8: Rýmu,
9: Civilní obrana, spoustu dalších kapel a mimo jiné i kapela Lady Kate. Já bych ale vypíchl i další akce.
8: Vypíchni vás, to, ano.
9: Jako připravil jsem si pro vás další a to jsou Hanušovice, kde proběhne tenhle pátek a sobota další díl, nebo další ročník, sedmý, Rodkart Festu, kde vystoupí kapely Komunál, Forest Jump, Turbo, Donor, Argema, Thorax, ale taky jedna kapela z naší stáje a to je Warning Vision.
8: Ano.
9: No a příští týden se už chystáme na Rock in Hlinsko,
8: který
9: vlastně završí vlastně ty rock iny, který běžejí vlastně celý prázdniny. A zde vystoupí kapely Traktor, Trautumberg, Alkohol, Kokot Minute, Koblížci a Lady Kate.
8: Jako, je to našlapaný, Ondřej, je to našlapaný a když poslouchám ty seznamy těch kapel, je to čím dál tím lepší. Takže rozhodně naše fandy a veřejnost širokou zveme, samozřejmě naše posluchače Rádia Hej, protože vás takhle budeme informovat o tom a ne, já si myslím, Ondro, ty jako z toho reporterského hlediska už můžeš možná dopředu trošičku plánovat a ty víš dobře, co nás čeká, že nebudeme plánovat jenom takhle o prázdninách, ale že se vrhneme i v těch dalších měsících, to znamená, co se bude dít třeba v září, v říjnu, v listopadu, je to tak?
9: No určitě na září už mám připravený krásný dvě akce.
8: Výborně. Ondro, v tuto chvíli já ti poděkuju, rozloučím se s tebou. Zase jsi byl přínosem pro frekvence Rádia Hej a pro naše milé posluchače, aby jsme se dozvěděli, všichni, abychom se ano, dozvěděli o hezkých akcích, aktivitách a především dobré rockové muzice. Měj si krásně a zdravíme do Jihlavy.
9: Já zdravím do studia a zdravím všechny posluchače Rádia Hej a budu se těšit na slyšenou.
8: Děkujeme.

tady se podíváme do Švédska, vy tušíte kam? Ano, přímo do jaké sestavy formace? Já řeknu, že je to duo bývalé, kompletní, ještě v tomto singlu, který si dáváme. Čurajč!

Za malý okamžik 9:15. Lenka je připravená, půjdeme na obluhu. Ale za malý okamžik by nás měl live, tedy živě, navštívit také do éteru a vlno Rádia Hej, Libor Šikl, Šikland.

0: Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na východě 25 až 30. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů a foukat bude slabý až mírný jihozápadní vítr, při bouřkách ale zesílí. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Radio Hey.

0: Tahle úžasná muzika od Metallica nás doprovodila až do Šiklu a Mlýnu. Já to za okamžik vysvětlím. Ano, je to tak a posloucháte správně. Šiklův Mlýn opět jede ve velkém a co se týká víkendu obzvlášť 22. to je jejich datum, tedy v Šiklova Mlýně. No a každopádně se tam bude konat akce. K této příležitosti já tady mám osobně majitele, samozřejmě live na telefonní lince, Libora Šikla. Libore, slyšíme se?
1: Ano, ano, slyšíme.
0: Krásně se slyšíme. Tak, Libore, samozřejmě já jsem už nahazoval i vícekrát, co se u vás koná. Mě vždycky zaujímá to, že se říká městečko Šiklův Mlýn. Já bych řekl město, protože když to tam sleduju a vidím, jak se to rozvíjí, jak se to rozrůstá, to přeci není, Libore, městečko, to je město už ve Sternově. Je to tak?
1: Určitě, určitě. Ale především bych chtěl pozdravit všechny posluchače Rádia Hej, přímo ze srdce Vysočiny, tady od nás ze Šiklandu.
0: Je to tak, v Šiklandu totiž čeká rodinný den plný zábavy, teďka v tuhletu sobotu, to znamená 22. srpna, bude tam velký nabitý program, bude tam skutečně hodně dalších vstupů a vystoupení, bude tam mraky soutěží, ale já to nechci všechno říkat, protože já bych to mohl říct za vás, ale já jsem strašně rád, Libore, že jsme vás sem dostali, vás osobně, jako majitele Šiklandu, víme, že tam jsou divadelní představení, že tam je fura kaskadéru a tak dále, koně, především western, kovbojové a další věci, pojďte nás pozvat tedy na tu sobotu. Inkriminovanou vlastně 22.
1: Samozřejmě už jsme v prázdniny, už jsou v té druhé polovině části a myslím si, že na rodinný výlet je úplně ideální tenhle ten víkend tady k nám do Šiklandu, protože máme spolu ještě nějaké partnerské firmy, jako je Oriflame a jako je Pompo, který prostě dovezou s sebou spousty dárků, budou rozdávat. Mimo to je náš program, velká ohnivá show, odpolední vystoupení, prostě westernové show, všechno ve stylu třeba divokého západu.
0: Ano.
1: Je to uděláno pro celou rodinu. A myslím si, že i počasí nám tentokrát bude psát, takže to bude super výlet.
0: Je to tak, mnozí lidé nebo veřejnost nebo posluchači už se k nám také do studia dotazovali, zda tam bude nějaká muzika, bude tam něco hrát. Libore, zeptám se vás, je tam nějaká kapela také v tom programu nebo nějaká hudba, písničky a tak dále?
1: Ne, tento víkend není zasvěcený hudbě, tento víkend je zasvěcený vyloženě pro rodiny, tak aby ještě s těma dětma si ty rodiče užili. A tady u nás na Vysočině v rozloze 100 hektarů je to takový úplně ideální, protože tady máme všechno laděné do westernových show, bude tady spoustu tance a bude tady prostě ty divadelní představení, které v podstatě dělají Šiklův Mlýn.
0: Několik let už, velkých let, velký počet je to, ano, těch ročníků, co se tam vlastně všechno možné děje, protože jednou jsem tam také zavítal na delší působení, delší čas a měl jsem to tam vlastně možnost sledovat a vidět, jak to skutečně běží a je to nádherná věc, takže tam srdečně zveme naši veřejnost v České republice o tom. Samozřejmě mraky lidí vědí, i naši posluchači už teď a zaznamenávají to, takže věřím, že se těší a vyrazí. Libore, zeptám se vás ještě ve finále našeho dnešního rozhovoru, jak to bude se stupenkami, asi normálně běžně klasicky u pokladen, když přijedou, zaparkují autíčko, vezmou stupenku a jdou, jo? Jak to vypadá?
1: Určitě to můžou využít jako jednodenní výlet, ale myslím si, že by se dalo ještě, pokud mají stan, máme tady krásný velký kempy, anebo možná ještě bude i nějaký ubytování volnější, takže je potřeba podívat se akorát na naše stránky a pokud rádi cestují a chtějí strávit ještě noc tady u nás, tak si myslím, že je to ideální, krásný víkend.
0: Nádherná pozvánka do Šiklova Mlýnu. My děkujeme, Libore, že jste s námi byl tenhle ten okamžik a že jsme mohli skutečně pozvat fandy westernu a fanoušky Šiklova Mlýna a samozřejmě i naše posluchače rádia. Hej, mějte se krásně a někdy příště zase třeba naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Mějte se hezky a děkujeme.
0: Děkujeme.

0: Bejradio.cz.
1: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Full time, rock for you.

Dámy a pánové, čeká nás skoro poslední muzika, poslední hudba, každopádně Western Boogie, takové Western Boogie budete moci zažít o víkendu už tuto sobotu 22. srpna v Křiklově mlýně.

My s velkou milou veřejností Rádia Hej, agentura neslyším-nevidím.cz, osvětlovači zvukaři už stávají, předávají mi kabely. Mějte se hezky, užívejte, ahoj.

0: prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šiklend, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

0: Hejradio.cz.
1: Kamarádi, pokračuje čtvrteční program na rádiu Hej, je 20. srpna a ani v tento den nemůžeme vynechat parádní big beatovou muziku a spoustu informací, bez kterých by se vám jenom těžko žilo. Milan Krčil to už dneska zabalil, ale samozřejmě jenom pro dnešek, protože zítra v 6 se vrátí v celé jeho kráse. Tak se budeme těšit. No a teď už vás na Hej zdraví od mikrofonu Aleš Konopka a studio Opava a přejeme vám krásné rokové dopoledne.
0: Hej Radio.cz.

0: Overhead, Offspring, Radio Hey, 9 hodin a 15 minut a Lenka už je připravená, protože přináší nové zprávy o tom, jaké bude dnešní počasí. Tak dámy a pánové, rockového stylu poslouchejte dobře, jestli vás to zajímá.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na východě 25 až 30. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů a foukat bude slabý až mírný jihozápadní vítr, při bouřkách ale zesílí. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme, hezký den přejeme i tobě, Lenko. No a před námi je další muzika, přátelé. Imagine Dragons nebo Gamma Ray a taky Vilda Čok nás navštíví. Tak buďte s námi a bude vám co? No bude vám hej.

0: No jo, ale stejně, přátelé, holky pečují o své vlasy, kupují nové oblečení, malují se, vytrhávají si obočí, no a chlap na to stejně nakonec řekne, hezká prdelka.
1: Hey! Wow! Hey Radio CZ.

0: rádiu Hej Ortel a Okruhář. No a když už jsme u toho, tak bychom se mohli podívat taky na naší dopravu. Jaká je tam situace, to nám řekne Vlaďka.
1: Dopravní expres.
2: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 186. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět okolo hodiny. V této koloně si dejte pozor na 190.5 kilometru, kde blokuje dva jízdní pruhy dopravní nehoda dvou osobních vozidel s nákladním. A s kolonou vozidel z důvodu hustého provozu a dopravního omezení počítejte také na Pražské okruhu v obou směrech. Ve směru k dálnici D1 budete v koloně popojíždět mezi 23. až 18. kilometrem okolo 20 minut a ve směru na Ruzince v koloně zdržíte okolo 15 minut mezi 13. až 18. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Velké dík Vlaďce, no a my se posuneme dál. Billy Idol, taky Hex, a nebo taky Michal Prokop nám zaspívají a zahrají v našem dopoledním éteru rádia Hej.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Šiklend! Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Šiklend. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
2: Full time, rock for you. Rádio Hej.

Dead nám udělali radost v tuto chvíli na rádiu Hey a otevřeli nám další hodinu z dopoledního éteru. A my vám tady v opavském studiu přejeme fajnovej poslech a hlavně pohodový den, i když musíte být třeba zrovna v práci, ale já věřím, že s naším vysíláním vám to jde od ruky pěkně a hlavně, že to dobře utíká. No a vy, pokud někde zevlujete, jste na dovolené, odpočíváte, tak vám pochopitelně taky přejeme skvělej a parádní poslech našeho rádia. V podstatě vašeho, protože my jsme tady pro vás. No a pokud třeba máte chuť, dámy a pánové, někdo z vás si nechat zahrát song na vaše přání, tak klidně napište SMSku na 776-006-476 anebo můžete taky využít náš formulář, který máme na našich webových stránkách.

0: Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na východě 25 až 30. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů a foukat bude slabý až mírný jihozápadní vítr. Při bouřkách ale zesílí. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: House of Lords. A my jsme stále na rádiu, hej. Přátelé, kamarádi, pojďme něco oslavit. Musíme si něco najít. Pojďme se podívat do kalendáře, kdo má dneska svátek a oslavíme to s ním.
1: Hey Radio CZ.
0: Dneska máme 20. srpna. Toto utíká. Tak to máme dobré zprávy pro děti. Už se zase můžou vrátit zpátky do školy brzy. Tak to je paráda. Nicméně, dneska máme čtvrtek. A vzhledem k tomu, že máme tedy toho 28., tak svátek má Bernard. Mužské křestní jméno Bernard je starogermánského původu. Vzniklo spojením původních německých slov, jako je Bär v překladu medvěd a Hart v překladu tvrdý. V doslovném překladu se tak jméno dá přeložit jako tvrdý, drsný medvěd. Potažmo pak jako statný jako medvěd, silný jako medvěd. No mě taky kamarád říkává, že jsem jako medvěd, protože spím i ve dne. No každopádně, chlapci, milí Bernardi, my vám přejeme hlavně zdravíčko. Oslavte to, my budeme slavit s vámi, to je jasné. A třeba si dáte taky ten stejnojmenný mok. To by mě stejně zajímalo, jestli opravdu Bernardi mají rádi to pivo, které se tak taky jmenuje. A já ještě, přátelé, tady musím podotknout, že Bernardů nemáme teda v České republice mnoho. Je jich pouze 257 kusů a tudíž se zařadili až na 519. místo, co se týče tedy žebříčku nejčastějších používaných jmen u nás. Každopádně ještě jednou gratulujem, chlapi, oslavte to, jdeme na to.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej Radio CZ.

0: Anything Goes a elektrizující AC/DC, no málem jsem to neřekl. Posluchač Ludvajs nám napsal a přál by si Alžbětu Vítěznou. Ahoj, silno pracujem v robote a z rádia Hej.cz počujem výzvu na pesničku, tak ak by si si našiel miesto, tak to tam prosím ťa zaraď. Ďakujem, dúfam, že aj ostatní poslucháči si to užijú tak ako ja. Tak som to nejak prelúskal. Jasne, Ludvo, song je připraven udělat ti radost a jsem teda zvědav, jestli ostatním udělá radost taky, ale já myslím, že jo, protože tahle ta věc se často hraje na rádiu Hej. A Alžbětu máme rádi.
1: Rádio Hej a song

Tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: Chocolate. You sexy thing. 10 hodin 46 minut ukazují naše hodiny tady ve studiu a to je pravý čas se opět vrátit na cesty na vozovky. Vlaďka nám přináší další informace.
1: Dopravní expres.
2: Aktuálně je uzavřená dálnice D55 na trase z Hulína do Napajedel na 30. kilometru na exitu Otrokovice sever z důvodu porouchaného nákladního vozidla a rozlité nafty na vozovce na 32. kilometru. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 181. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně po pojíždě více než hodinu. V této koloně si dejte pozor na 190,5 kilometru, kde blokuje dva jízdní pruhy dopravní nehoda dvou osobních vozidel s nákladním. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Děkujeme, Vlaďko. Jeďte opatrně, milí řidiči a milé řidičky. Ať dobře dojedete. No a my vám k tomu budeme hrát v příštích minutách. Například Crayson nebo Sabaton tady vidím. A hned teď Halloween a Dr. Steen. A to mi připomnělo fórek ohledně těch doktorů, když je tady ten Dr. Steen, jak povídá lékař pacientovi. Ta vaše nemoc se mi vůbec nelíbí. To je mi líto, odpoví pacient. Ale já jinou nemám.
3: Radio Hate.

0: Rock and Roll Star Oasis, britská hudební skupina, která vznikla v Manchesteru roku 1991. Pokračujeme v dopoledním programu, v dopoledním éteru, v dopolední krasojízdě. Máme čtvrtek, svátek, dneska má Bernard, my už jsme gratulovali. No a teď bych vás chtěl, dámy a pánové, chlapce, děvčata, pozvat na jednu rokovou jízdu. Ano, ono se to tak jmenuje, roková jízda ve Vinicích, která se koná 29. srpna ve Velkých Pavlovicích. Víno, pivo, roková muzika, pořádná jízda. No a co se týče muziky, tak přijedou zahrát Panoptiko, Desmod, Turbo, Argema a další. Tak jste srdečně zváni, pokud máte rádi vínečko, tak zajeďte na rokovou jízdu ve Vinicích. Ještě jednou připomínám, Velké Pavlovice 29.8. No a Turbo si dáme i teď na Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Jenej. Jenej.

0: Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na východě 25 až 30. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů a foukat bude slabý až mírný jihozápadní vítr, při bouřkách ale zesílí. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

Kamarádi, je to smutné, ale tak už to na tom světě bohužel chodí. Zemřel Frank Beard, bubeník legendárních ZZ Top. A to ve věku 77 let. Jeho charakteristický rytmus provázel kapelu po 6 desetiletí. Takovou dlouhou dobu, ano. Frank zemřel v pondělí 17. srpna na svém ranči v Richmondu v Texasu, kde byl v hospicové péči a obklopen rodinou. Přesná příčina smrti zatím nebyla zveřejněna. Kapela ZZ Top ohlásila, že ruší své nadcházející vystoupení.

0: Lordi to umí, jak se patří. I na rádio Hej patří, to je jasné. A přátelé, já jsem zjistil jednu zajímavou věc, jelikož dneska máme 20. srpna roku 2026. Tak single Angie od Stoneů má dneska 53. narozeniny. Představte si to, 53 let už můžete slýchávat v rádiích tenhle ten song od Rolling Stones. Angie, dáme si ho.
1: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hej.

0: Dopravní expres.
1: Dálnice D55 na trase z Hulína do Napajedel je na 30. kilometru na exitu Otrokovice sever opět průjezdná. Kolona vozidel se tvoří mezi 27. až 30. kilometrem, ve které se zdržíte okolo hodiny. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 180. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si dejte pozor na 190. a půltém kilometru, kde blokuje dva jízdní pruhy dopravní nehoda dvou osobních vozidel s nákladním. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.

0: Jan, uznám teď po večeři něco výživnějšího. Třeba nějaké rádio.
1: Jak si přejete, sire?

0: Samým zrušením jsem si místo citrónu do čaje vymačkal našeho kanárka. Cože to bylo za rádio?
1: No přece rádio, hej, sire.
2: V každé dobré společnosti poslouchej Rádio Hej.

0: Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
3: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
4: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
3: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
4: Kompletní program najdete na chicland.cz. Chicland!

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hey ti pomůže dostat tvoji hudbu k novým fanouškům. Nasadíme tvoji skladbu do vysílání, natočíme rozhovor, představíme tvoji tvorbu a klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hey. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey.
4: Radio Hey.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou. K-Pomlčka

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamí Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
3: Posloucháte pravidelnou rockovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.
2: Rádio je slyšet.

0: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šiklend, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz. Šiklend!

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamí Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

0: Kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Schickland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Schickland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na schickland.cz.

0: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Čtvrtek, to znamená starý desky. Od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Když máme ty starý desky, tak z nějakého hodně ohraného vinilu něco. Třeba Marka Knopfera, co mi odevírá k večera.

Tak to bychom měli Marka Knopfera, jeho partu Kalendář, co se událo v dějinách hudby 20. srpna. 20. srpna, já tady vidím hned první datum, 1931, to se narodil Paul Robby, co jsou do Platters? Asi Only You bude dneska od nich.

Tak to bylo pro ty dříve narození, no. Only you, to už je dávno. Roce 1933, 20. srpna se narodil Uncle John Turner. To je chlapík, který hrával s Johnny Winterem. A tady něco najdu, aby to nebylo asi tak strašně divoký, jo. Jako Winter vždycky měl takový ty věci.

Tak to bylo Blues pro všechny, se to jmenovalo Johnny Winter a nevybral jsem třeba Johnny B. Good s Johnny Winterem, to byste se osypali, jaká je to palba, jo. Ale je to taky hezký. Pak tady mám rok 1942. To se narodil John Povey, což jsou Pretty Things.

Tak to bychom měli Pretty Nights, Pretty Things, sorry. A aby nebyly samý vykopávky tady dneska, tak rok 46 mám ho tady dokonce dvakrát, tak jedno bude novější. 20. srpna ve 46. se narodil Ralph Hitter, to jsou Kraftwerk, kdo máte rádi klubovou muziku elektronickou,

Tak to byli Kraftwerk, 46. po 2. 20. srpna, to se naladil Lion Clark, a to jsou Uriáši. Co bychom si dali? Lady in Black znáte, dáme něco jiného.

Pak tady máme rok 1948. To se narodil 20. srpna Robert Plant, Led Zeppelin pochopitelně, taky Jimmy Page a Robert Plant ve dvojice pak udělali jedno zajímavý album, to tady taky máme. Ale my nebudeme pouštět ani Zeppelin, ani to jejich společný album, ale viděl bych to na Roberta Planta solově.

Je to známá věc, jestli vám to bylo povědomí, hráli jsme to včera, v úterý jsme to dávali při bluzovkách, když jsme hráli takový pořad vzpomínka na Woodstock, tam to hrál Tim Harden. No, 49. by tady byl 20. srpen, to se narodil Phil Lynott, to jsou Skid Row a taky Thin Lizzy. To znáte jistě tu kapelu.

A něco Big Beatu bychom si mohli dopsát taky v tom kalendáři. 1966, 20. srpna se narodil Dean Buck Darrell, to je Pantera, něco decentního vyberu s Panterou.

Tak to byla Pantera, docela dá se říct zajímavá. A já tady mám dvě zprávy, 67. 20. srpen. Noviny New York Times uveřejňují článek o převratné novince od Dolby Labs, která díky potlačení šumu umožní i na domácím aparátu pořizovat dobrý nahrávky na pásky, teda pochopitelně magnetofonový. Funguje to docela jednoduše, je to jeden z těch starých dobrých vynálezů, který za málo peněz udělali hodně muziky. Prostě, když se to nahrává, tak to tlačí do vejšek a při přehrávání to vejšky potlačuje, takže pásek nešumí. Hezká věc, ale ten přístrojek nebyl levnej zase, ale pak vám to sloužilo dlouhý leta. V roce 68, 20. srpna, Univerzita v Tennessee zveřejňuje výsledky pokusů na guinejských prasátkách, který studenti vystavili hluku převyšujícímu 120 decibelů. Vlastně postavili jim do chvilívka aparát a prolali do nich Big Beat na plný pecky. Za pár měsíců zvířata přišla o sluch, nebo ho měla velmi poškozený. Takže když si chcete ohulit Big Beat, tak myslete na to, abyste nevohluchli. A pak tady mám rok 69, jak nám to jde hezky po sobě. A Frank Zappa 20. srpna ukončuje činnost Matters of Invention, aby ji ovšem po pár měsících zase obnovil. To je ve show businessu běžný postup.

Mám tady ještě jednu veselou. Jo. V roce 2004, 20. srpna, se nějaký Brian Adams, muž z anglického městečka Stoke-on-Trent, který je nositelem stejného jména jako kanadská rocková hvězda, tak ten se rozvádí se svou ženou kvůli její posedlosti zpěvákem Brianem Adamsem. Vadí mu, že spí v ložnici z jeho plakáty na stěnách a u postele, si představte, jeho paní má dokonce papírový poutač s jeho podobiznou. No, já nejsem příznivec domácího násilí, holky se nebijou, to je pravda, jo. Ale tohle to je na přesdržku, skutečně. A ještě jedna hudební tady. V roce 1991, 20. srpna, v Irsku startuje společné turné skupin Nirvana a Sonic Youth. My si dáme tu Nirvánu a to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 20. srpen všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Podíváme se na posluchačové, co naslouchači, co poslali za přání. Je tady Vladěnka, ale ta bude až po devátý, protože má Big Boss. Pak je tady Jerry, toho musím najít, to bude chvilku trvat. A tak vystačím zatím s tím, že v sedmdesátkách někdy ke konci vydali s tou

Tak a máme tady první přáníčko. První přání, jak jsem říkal, bude spoza Ještědu poslaný. A Jerry si přeje Joe Bonamassu a Bad Heart. To bychom mohli, to je hezká věc. Ono ovšem, že jo, tak Joe Bonamassa, to by do těch starých desek šlo, ale Bad Heart asi bude mít keci. Až jí třeba, kdyby šla tady po ulici, až půjdu z rádia, tak by třeba řekla jeníčku, ale jako... Já a starý desky teda, no, tak to jeníčku teda přepísk teda docela.

Tak zdravím Podještě, Jerryho a kamarádi a kamarádky jeho. A teď tady máme Vítu z Frýdku, našeho stálého posluchače a příznivce starých vinilů. Dáváme Martu a ten ulev tady jdu.

Tak, milí posluchači, tohle píseň můžete slýchávat u nás na Hejku jenom v červenci a v srpnu a někdy po celý rok už ne. Jenom o prázdninách, kdy nemusíte stávat v 6 ráno. O prázdninách. Tak, pak tady vidím Pavla ze Sopot, musím najít. Pak tady vidím Pavlíka, Susu a vidím tady Dáša a Pavel z Valdeku, je tady Katapulti, to budou Chodníkový blues.

0: Chodníkový blues s Glenrovým textem, já hledám desku pro paní Editu, snad se mi to povede. A pak je tady Pavlík Sůza, náš stálej posluchač, ten nám vybral, nebudete tomu věřit, vybral Electric Light Orchestra, tak se podíváme, co tam pro nás Pavlík vybral. A Pavlík vybral docela dobrou věc, když byl rock'n'roll králem.
1: Radio Hey, ja, das schmeckt gut. Natürlich, natürlich.

Tak to bychom měli Elise Coopera a s jedním z posluchačů jsme tady vzpomínali na tím, jak se prodávali u nás v indické licenci desky Creedence Clearwater Revival. Jedna z nich byla Pendulundum, se jmenovalo Pendulundum, tak mohli pustit, je to docela hezký, já hledám pořád pro toho Pavlíka ze Sopot, hledám desku, snad se mi to povede.

A teď se mrkneme do Polska za Pavlem do Sopot. A ten napsal, že by chtěl něco z rané doby Pink Floydů, dokonce jednu z prvních skladeb se Sidem Barrettem. Zkusíme to, no. No, to snad bude dokonce ještě monofonní. Tak jo, tak dáme. Zdravíme do Polska Pavla, do Sopot a posíláme.

Tak to bychom měli, no. Sid Barrett, to se pozná velice snadno, no. To je docela vždycky ulítlý, jo. Hodně. A teď tady máme, Mišoše tady máme dokonce. Mišoš je náš stálý posluchač a vybral Divný tušení s Jirkou Schellingrem.

Tak to byl Jirka Schellinger ve Starých deskách a já tady mám pro Honzu telefonistu básníky Ticha z Mailou Hlav.

Zdravím Tomáše ze Zubrnic, ten se ptá, zdali pak nemám vládu Mšíka relativistický zádrhel. No zádrhel to nebude, někde bych to tady měl najít. Dobrý večer, Jendo, měl bys tam prosím tuhle věc od vlády Mšíka. Díky, s pozdravem.

Tak to byl Vláďa Mišík. Zdravím ještě jednou, kdo co pro nic, Tomáše. A pak tady mám, Moniku z Kotelny. Monika z Kotelny by ráda slyšela Karla Kryla. Moriduri te salutant, zkusíme to. Mělo by to tady být.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey.
2: Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
4: Sorry. A to jsem nějak ustyt z těch změn teplot, co jsou teď o alergici, to máme těžký. Takže dáme se do těch přání, jsou tady nějaký big beaty, tak se na to podíváme. Vladinka tady má acepty. Tuším, že ruskou ruletu, tak zkusím, jestli to mám. Vydržte mi chvíli, mělo by to tady někde vejít. Vladinka myslí na tatínka spolu s holkama a posílají tuhle tu speciální písmu.

Tak to bychom měli jedno přání a pak tady vidím Vendiáka, takže kdo to bude? Co vybral Vendiák? Leonu Šenkovou. Zahraj nám prosím všem, co poslouchají k nám a co si opejkáme špekáčky, no, tak si to užijte, ty špekáčky, já vám to zahraju k tomu.

Zdravím Mišoše, ten má narozeniny, takže všechno nejlepší k narozkám a vypadá to na Iron Maiden, něco dobrýho, zkusíme něco vybrat, tak dáme, no, zdravíme a posíláme.

Pak je tady Zub a ten píše, že by rád MC5, konkrétně I Want You Right Now. Prosím, romantickou písničku pro moji statečnou ženu. Tak to zkusíme, no. Pro statečnou ženu romantickou píseň.

Tak to bychom měli MC5 a já tady mám další přání. Je to... Vydržte mi chvilku. Je to... Bude to chvilku trvat, než se tam propracuju. Protože teď by tady naskákalo pár přáníček, který... Já mám takový dojem, že to teď nenajdu. Tak, já to projedu. Jo, je to Ivuna, píše, že by rád, ahojky já, mamka a babička. Píseň kovbojskou, tohle to měla Lenka Dusilová, jo, ale... v podání, já jsem teď tady asi půl hodiny prohledával desky, abych našel ten originál s Lenkou Dusilovou a nenašel. Jo. V podání tohohle umělce je to sice hezký, ale už je to mimo záběr našeho rádia. Jo. To je ten problém. To už je hodně v mainstreamu a jako doopravdy to bych porušil i licenční podmínky. Jo. To jako doopravdy by se nemělo. Ale aby nepřišly zkrátka maminka a babička, tak bychom mohli vybrat náhradou Sheryl Crow, Damon Rowe. To je hezká kytarovka, to by šlo. Ale jako některé písničky, i když bych rád vám pustil, víceméně jsme rockový rádio, že jo? Takže musím se držet.

Pak píše Zuzka z Prahy, chce King Crimson epitaf. Keby nebolo, tak něco jiné od King Crimson. To by nebolo, aby to nebolo, že jo? He, tak dáme.

Tak, pak tady máme Pavlíka ještě s kapelou Debil Heats, tak dáme, ale teď už jdeme na čas, jo?

Tak přátelé, a teď to bude rychle, protože je to doslova na krev, bude tady od Libora pro Petra do Nadčerace, bude tady Korni, a to konkrétně, já vám to řeknu, WhatsApp, to bude, to je veselá věc, a pak bude Pterka Belda a pro Petulku od Pankáče, ale to už bude z Prahy, bude Freddie Mercury, tak jdem na to rychle, protože čas skutečně běží.

Tak, to bylo pro Petra Načereckýho, Korni od Libora a mám tady Terku a Beldu, to bude Pentagram, to je, Pentagram je turecká kapela, ale velmi dobrá, tak dáme. A jmenuje se to Sonso, se to jmenuje, ta píseň. A pak tady bude pro Peťulku od Pankáče ještě nějaký Freddie Mercury a Queenie, to se nám nevešlo, že nám přetekly staré desky, ale já to tam dám už z Prahy. Takže to bude po těch pentagramech pod té turecké kapele. Tak tady, milí posluchači, já vám děkuju za poslech, za chvilku je tady Péťa Zlámal, rokový demanty, mějte hezký zbytek čtvrtka, mějte se fajn a hlavně jo, měli bychom se slyšet v neděli, v sobotu, při sobotní Rock on Air, tak tedy, jak jsem říkal, mějte pohodu na večer a, jak říkáme na hejku, důležitá poučka, držte vlnu.

0: Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivo.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
4: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Tak jako každé pondělí, tak i dnes začíná právě teď v 19 hodin na rádiu Hey dvouhodinový speciál rockové démanty, reprízovaný vždy ve středu a ve čtvrtek. Ze svého domácího studia vás vítá Petr Zlámal. A začneme jednou překvapivou novinkou. Po 12 letech totiž britské skupině Aisha vyjde 6. listopadu tohoto roku nové studiové album Indigo. Současnou sestavu kapely Aisha

Já tvoří klávesista Jeff Downes, bubeník Vigil Donati, narozený v Austrálii, kytarista John Mitchell a zpívající baskytarista Harry Whitley. Tuhle znovu zrozenou skupinu jsem stále po očku sledoval a předpokládal jsem, že se po koncertních šňůrách, které kapela absolvovala v uplynulých dvou letech, odebere do studia a nahraje novou desku. A stalo se. Venku už jsou dva singly, ze kterých se mi více líbí ten o něco málo progresivnější, tedy ten první z nich s názvem The Traveler a podtitulem Into the Light. Určitým příslibem kvality nového alba jsou i dva speciální hosté. Anglický kytarista Steve Howe, známý z kapely Yes, který jednu skladbu vyšperkoval se svojí hrou na akustickou kytaru, a bubeník Mike Portnoy z Dream Theater, který mlátí do bicích v jediném bonusovém kousku. Ale dost už bylo řečí. Vydejme se na cestu s jedním cestovatelem, který si to nebojácně zamířil přímo do světla. Britská čtveřice Aisha, The Traveler into the Light.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rockové démanty.
8: Skvosty rockové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Tak tuhletu zprávu jste už všichni slyšeli anebo viděli na svém mobilu. Ta se totiž šířila po celém světě jako lavina. Kytarista Richie Blackmore se po 33 letech znovu objevil na pódiu se svou bývalou kapelou Deep Purple. Stalo se to ve středu 12. srpna během koncertu v americkém městě Wanto. 81letý kytarový kouzelník Richie Blackmore se k Deep Purple připojil v závěru jejich vystoupení, na kterém během přídavku společně zahráli proslulý hit Smoke on the Water. A byl z toho poprask jako hrom. Samozřejmě, že jsem okamžitě také přispěl k celosvětové osvětě a na svůj YouTube kanál Rokových démantů jsem vysmahnul dvě několika vteřinová videa, takzvaná shorts. První z nich, oznamující tuto událost, oslovilo za prvních 24 hodin více než 8 000 diváků. Druhé, které se také veze na téhleté vlně zájmu o Richieho Blackmora, vybízí posluchače k napsání jejich nejoblíbenějšího sóla, to

tohoto kytaristy. To dosud hravě přesáhlo metu 2000 přehrání, což se může z ničeho nic překlopit do dalších tisíců. Ono to totiž funguje tak, že YouTube logaritmus si každé video nejprve otestuje na malém vzorku lidí a pokud v něm vidí větší potenciál, nabídne jej poté většímu publiku. Uvidíme, které z těchto dvou minivideí bude nakonec úspěšnější, to si povíme třeba za týden. A teď už nastražte uši a natáhněte svými nozdrami ten štiplavý kouř, nesoucí se nad vodou jednoho ženevského jezera.

Tak tuhle tu kysáckou fošnu dynasty, na které je proslulý diskotékový hit I Was Made for Loving You, považují někteří povrchní neználci za diskotékové album. A přitom jsou na této studiovce z roku 1979 takovéhle parádně syrové pecky jako tento flák s názvem Hard Times. Je vidět, že má škola rocku a old school heavy metalu musí stále pokračovat, dokud si všichni propadlíci neudělají reparát. A tak se uslyšíme opět za týden. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Tak Jezu a Nobody's Diary a začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Rádiu i Rádiu Hey, jak mluvím o tom mixpultu a mikrofonu. A kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a taky Postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to bylo BIL nebo Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si jich skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic Era 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem malohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety. V dnešním vydání bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a taky je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a celá skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City, to je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravých časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství v sobotu o 8. Teď už příjemný psa dalšího vysílání, kde jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.